0: Čo už sa dá povedať o Blur, o tejto veľkej legende a ikone? To už sa dá iba asi počúvať a obdivovať. Kofi, NTV, tak túto pieseň sme si zahrali v pondelkovom Popo FM a keďže sme aj túto sezónu vaše festivalové Rádio FM, máme tu pre vás ďalší dobrý tip a pozvánku.
1: Presne tak, pozývame vás z Rádia FM na Brnianský mestský hudobný festival Popmese. O jeho programe nám teraz viac povie dramaturg festivalu Tomáš Kelar.
2: Srdečne vás zvu od 6. do 8. srpna na brněnský velodrom, kde se koná už 7. ročník festivalu Popmese. 3 dny, přes 50 interpretů a program, který se jako obvykle pohybuje někde mezi popem, elektronikou a alternativou. Hlavní jména letos reprezentují různé žánrové světy. Francouzská zpěvačka a producentka OK Lou patří k nejzajímavějším autorkám současného alternativního popu. Velské duo Overmono zase se za poslední roky vypracovalo mezi špičku britské taneční scény a Einsturzende Neubauten jsou německá industriální legenda, která formuje žánr už od začátku 80. let. V sobotu se navíc těšíme i na slovenského krále Richarda Millera. Z klubové a elektronické scény dorazí třeba Ben UFO, Sherelle nebo Kinky. Silně bude zastoupená i domácí scéna od Dukly a Niny Kohout až po společný projekt slovenských raperů Berlin Manson, Dušana Vlka, Edova Syna, Fakulta a Temného Ruda Kill Your Rap Idols.
1: Takýto bohatý program ponúkne tento rok festival Popmese. Vystúpi napríklad aj OK Lou a tiež Sherelle. Ako sme počuli, tak ešte aj napríklad Overmono, Fat Dog, Kill Your Rap Idols, Richard Miller, takže aj slovenská scéna bude zastúpená na podujatí Popmese, ktoré sa koná 6. až 8. augusta v Brne. Pozývame vás z Rádia FM a dokonca tu pre vás máme aj jednu vstupenku, jednu permanentku na festival.
0: Ak máte záujem, tak nám napíšte na studio@radiofm.sk alebo pošlite SMS-ku na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poťopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, i kdybyste my všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty zmenšili bicepci a zhorší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou.